0: že ju radšej zaživa pochová.
1: Bože, dobrý ste vy, ale hlupáci. Veru, hlupáci. Hlupáci nad hlupákov.
2: Čože?
3: Čože? O, hlupáci nad hlupákov?
0: Tak von nešťastie. A ty sa nám ešte smiať budeš. Chlapi, chlapi, chlapi, nože, hovezmite do parády, no.
1: Veče, pozhovejte. Ja len touto palicou...
0: Dostaneš svojo. Aj vlastnou palicou, aj týmito našimi. Chlapi, chyťte ho. Ja mu prvý jednu prisuším.
1: Tak, krčak je rozbitý a dievča oslobodené.
3: Dievča, oslobodeno?
4: Sláva mu!
0: Lapša zlato, vera, si ty odmenu zaslúžiš, že si mi dceru od istej smrti zachránil. Ja, ja, ja, ja. Dostaneš odo mňa tu miešok dukátov. A ešte ti aj každý z dediny pridá, no? No.
5: Áno, ja ti dám. Ja ti dám.
6: Ja ti dám.
7: Ja ti dám.
6: Ja ti dám.
0: Vystali z mokar a bude hostina na počesť záchrancu.

0: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

Až na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje bobby. Dvou sedadlové a tří sedadlové. A 4, 5, 6, 7,

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: už viděli 3 šaštínské veže a Pištáček ještě něco zazral, z mechou se vyhrabal Marcel. V jich ulici za potokom byli všetci známi, zpěvali jim. Sypali se na nich dary. A já jsem jim něco dal, aby mali od poštára slávný strojček na vzpomínky, čo je paměť otvára, pričom iba hleda bolo pripomína, čo už bolo. Tak ako táto rozprávka. Dovidenia, dovidenia, dobrý deň.
1: Čujko, čujko, najradšej by som jedl.

držme my. Pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.